chtěl bych jako slunce zářit, aby se ne každý ptal, kde pak jsem v tom temném světě, kde jsem tolik světla vzal. Úsměv to je přece málo, to už dnes lidem nestačí.

aby ti, co nevědí kam, našli cestu za tebou. Semafory lidé zháší a mlčí ukazatel cest. Vidět není

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí,

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos. Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine. A